0: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
1: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ak neodpustíte svojmu bratovi, ani otec vám neodpustí. Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda 7 ráz. Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžeň 10 000 talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho a jeho ženu, aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Poschovej mi a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Chytil ho pod krk a kričal: Vráť, čo mi dlhuješ. Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Poschovej mi a dlžobu ti splatím. On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemá si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. Počuli sme slovo pánovo.
0: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
2: A tunči kothe ustia das lesteo Petru, aj puslas lestar. Rája, te varekon dosker la mange, so de var trobul te jer toileske, dore eptavar. Penaptuke, pendaso Jézus, na eptavar, ba eptavar, des taj eptavar. Le rájuszkot hemmezil szarok kráj, szavokam leszte le langle pes slugen. Kanalas pete lele angle, angla leszte inger de jekhez, szavo des mii talentu moncakam las leszke. Kajnas leszandas azte abrite potinelle, poroncsi szárdaszok kráj, te bikinelle, skusza romnikusza savóra, Sasso barvai pesas les, hai kadete potinel pesko predipe. O sluga pel changa peila sangla o kraj, kade manglas les. Avlášo karingmande, ažutiarinke, hai sogodi sa potinoutuke. Le krajosko ilo, peilas po sluga, slobodo muklas les, hai vilesko predipe avri muklas. Kanakodo avri geila sanda le krajeski diz, Maladíla se ke káver slúga sa savo šele dénáron cakam las leske. Util das les, haj tasav ker las les, haj poronči sár das leske, depal pále kodoso sa kames mange. Kado slúga pel čanga manglas les, te avel lášo, haj te ažutiarel, ke sogodi pal pále potin la leske, so sa kamel. Bakako či muklas les, Ten a las, hajandej tömlöci sudabad lesz lesz, zsipune csipotin lasz peszko predipe. Kanale majbut slúgi dikle kadi bivója kikergile, haj géle kájok kráj, Andre purriszárde lesz slúgas, szakodi szopeci száj lasz. O kráj angla peste a harabadas lesz, haj kadi pendas leszke. Tunaszul slúga, petyo mangi peme muklem szatyo predipe. Citrobu szájlo száz, vitukete pereltyo ílo pokáver slúga, kade szár mange pélas petute. Kadalasza okrájande hói, perdaldas leszlesinga lenge, pune csipotindas szapesko predipe. Kadekerel vitumáro dad, andor rájo, o dél tumenca, te csiertona szatumáre amálenge.
0: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
3: Evangelium nach Matthäus. Da tat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? 7-mal. Jesus sagte zu ihm, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nur mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat, »Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen.« Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief, »Bezahl, was du mir schuldig bist.« Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte, »Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen.« Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, »Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte?« Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr des Volkerknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Wort des lebendigen Gottes.
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!